0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Z Marsu přicházejí zprávy, ze kterých vědcům lehce zrychluje tep. Rover Perseverance objevil v kráteru Jezero 2 bahnité horniny, v nich se ukrývá komplexní makromolekulární uhlík. A pozor, jak uvádí portál space.com, jde o stovky organických

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: získání větší moci nebo bohatství.
1: That commitment is as strong today as it ever was.
2: Tyhle starosti můžete pustit z hlavy. Lidi je na světě jako sraček.
3: Powerplay.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Disney Plus nasazuje Avatar, Oheň a popel. Na Netflixu pokračuje třetí řadou turecké drama Já jinak. A Magic Box dnes vydává 90-kovou akční klasiku s Arniem Likvidátor. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: The strength of the ancestors is here.
1: Na Disney Plus dnes přistává třetí díl ságy Avatara. Avatar, oheň a popel navazuje těsně na předchozí film The Way of Water. Sullyho rodina stále žije s klanem na pobřežních útesech, ale smíření se smrtí nejstaršího syna poznamenává každého z nich jinak. Spider se s životem v komunitě nedokáže srovnat natolik, takže rodina nakonec stojí před bolestivou nutností se rozdělit. Každý se vydává na vlastní cestu a divák s nimi poznává nová zákoutí Pandory. Sullyovi se přitom setkají s klanem Tlalim, nomádskými větrnými obchodníky, kteří proplétají Pandorou v obrovských vzdušných karavanách. Jenže mírové plány rychle naruší popeloví lidé, kteří viní bohyni Eva za zkázu svého domova. Za kameru se opět postavil režisér James Cameron a v obsazení se vedle Sama Worthingtona a Zoe Saldany vracejí Sigourney Weaver, Kate Winslet, Steven Lang i Cliff Curtis a přibyla také Ona Chaplin a Eddie Falco. Avatar, oheň a popel najdete ode dneška na Disney+.
2: You cannot live like this, baby. In hate.

Karlovarský festival se blíží a pokud se chystáte v červenci na jubilejní 60. ročník, je nejvyšší čas jednat. Pořadatelé letos nabízejí digitální festival PAS Plus ve dvou variantách, buď na celých 9 festivalových dnů od 3. do 11. července, nebo takzvaný festival PAS Plus Smart pro ty, kdo dorazí až v pondělí 6. a vydrží do sobotního zakončení. Co s ním získáte? Hlavně klid. Vstupenky si zarezervujete z domova ještě před příjezdem do Varů, pak si uložíte přímo do voletu v mobilu a k tomu dostanete festivalovou brožuru, měsíční předplatné streamingu KVIFF TV za korunu a slevu na festivalový merch. Pozor, pasy jsou v omezeném počtu a žádost vyřídíte přes váš uživatelský účet na kviff.com. Příliš neotálejte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Hayatımızda bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsak, bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar.
1: Na Netflixu startuje třetí řada oblíbeného tureckého romantického dramatu Já jinak. Ada se vrací do přímořského Avaliku s touhou po novém začátku, jenže minulost si ji najde dřív, než stihne vydechnout. Její přítelkyně Sevgi se mezi tím odváží pochybovat o svém vysněném mateřství a Leila přehodnocuje vlastní vztah. Tři silné ženy, tři životní křižovatky. Třetí řada seriálu Já jinak je nyní k dispozici na Netflixu.
2: Ay, Valeria, gidiyoruz aşkım.
3: O zaman road trip başlasın.

0: secret government agency. He answers to no one.
1: Vydavatelství Magic Box vydalo na Blu-ray jednu z klasických devadesátkových akcí s Arnoldem Schwarzeneggerem Likvidátor. Chuck Russell natočil v roce 1996 napínavý akční trailer, ve kterém Schwarzenegger hraje federálního agenta Johna Krugera, odborníka na přidělování nových identit osobám v programu ochrany svědků. Zkrátka, pokud vám hrozí smrtelné nebezpečí, Kruger vás z dosavadního života doslova vymaže. Jenže tentokrát někdo zevnitř systému prozradí totožnost chráněné svědkyně a Kruger musí bojovat nejen o její život, ale i o vlastní. Vedle Schwarzeneggera tu září James Caan jako záporák, Vanessa Williams jako chráněná svědkyně a James Coburn v roli nadřízeného. Likvidátor je klasická devadesátková akce, možná ne úplně sofistikovaná, ale o to víc osvěžující v době, kdy blockbustery trvají 3 hodiny a každý druhý záběr je CGI. Blu-ray vydání Likvidátora seženete v oblíbených obchodech díky distribuci Magic Box. A pokud preferujete digitál, film si můžete půjčit nebo zakoupit online na Prime Video nebo Apple TV.
0: He is called in when time has run out. To save your life, he must eliminate every trace of your existence. A body may be found, but it won't be yours. Because to protect your future, he will erase your past.
2: Relax. You've been erased.
0: Eraser.

Když se zítra objeví nové tituly v kinech, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů českými diváky. Nabídka byla skromná a ještě skromnější je podle diváků kvalita. Z Hollywoodu nejvíce zabodovalo překvapivě Toy Story 5 příběh hraček. Woody, Buzz, Raketák, Jessie a celá parta se vrací, aby čelila překvapivě aktuální výzvě. Do jejich světa vtrhne moderní technologie v podobě chytrého tabletu přezdívaného Žabletka a s ním otázka, jestli klasické hračky vůbec mají místo ve světě dotykových obrazovek a aplikací. V kinech se líbí i irsko-americký muzikál Srdcovka od Johna Carneyho, autora filmu Once nebo Sing Street. Paul Rudd hraje frontmana svatební kapely, který během jednoho večera jamuje s vyhasínající popovou hvězdou v podání Nicka Jonase. Výsledkem je hit a sláva, ale ne pro toho, kdo ji čekal. Hřejivý i lehce hořký pohled na cenu ambicí. Diváci kvitují také festivalový klenot japonského anime film Chao režiséra Yasuhira Aokiho. Vizuálně nespoutaný příběh z futuristické Šanghaje, kde se lodní inženýr nečekaně stane snoubencem mořské princezny, dcery samotného Neptuna. Film získal cenu poroty na festivalu v Annecy. Z dokumentů v kinech se trefil do vkusu Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, intimní portrét kytaristy a skladatele na prahu 70, který se právě vrátil na pódium po operaci pohybového aparátu a paralelně skládá muziku pro divadlo, seriál i vlastní solové album. Spíš živý záběr do zákulisí tvorby. Tak to bychom měli. Nejlépe hodnocené filmy v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Díky, že posloucháte Zoom Radio a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Na čem naladíte DAB Plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB Plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: Ranní WC.
1: Late at night. Adri Blok. Guten Morgen everybody. Začína rana WC, zdravá Slam Place. Opa. A pokiaľ počas repríze, pozdravím aj teba.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, která potěší každého milovníka hvězd. Evropská kosmická sonda Euclid se na pouhých 26 hodin podívala do srdce naší mléčné dráhy. A výsledek? Největší a nejdetailnější snímek galaktické výdutě, jaký kdy vznikl. 60 milionů hvězd na jednom obrázku. 60 milionů. Jak popisuje portál space.com, Euclid byl původně postaven, aby lovil temnou energii, ale teď pomáhá astronomům hledat exoplanety. Na snímku je už 51 známých planetárních systémů a další přibudou díky takzvanému mikročočkování. Jevu, kdy hvězda v popředí ohne světlo hvězdy v pozadí a maličká planeta tu deformaci nepatrně rozhoupá. Vědec Jean-Philippe Bourdieu z Pařížského astrofyzikálního institutu připomíná, že touto metodou bylo objeveno už skoro 300 exoplanet. A teď máme šanci najít ledové obry typu Uran v širokých oběhách. Krásná práce za jeden jediný den pozorování. Tak ať vám hvězdy svítí, i když zrovna nespíte. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture.
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz.
10: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 4.

0: mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
5: This is a power play.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a Huči Kuči Tance. V kinech vás dnes čeká nová Supergirl z DC Univerza nebo australský horor Leviticus. Medvěd přichází na Disney Plus s pátou a závěrečnou řadou a Steven Soderbergh tentokrát nenabízí film, ale aplikaci. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You liking here? What do you like about this place?
1: My mom wanted to move here. Stuck in this shit all.
0: So, there's nothing you like about this place?
2: Do českých kin vstupuje australský nadpřirozený horor Leviticus od scénáristy a režiséra Adriana Chiarelli. Dva teenageři se ocitnou v pasti, ze které není úniku. Pronásleduje je záhadná entita, která umí číst jejich nejhlubší touhy a brát na sebe podobu toho, po kom nejvíc touží. Horor tak sází na velmi zákeřnou premisu. To, co nejvíc chceš, tě může zabít. Ve vedlejší roli matky jednoho z chlapců se objevuje australská herečka Mia Wasikowska. Film měl premiéru na festivalu Sundance v sekci Midnight a to s výsledkem, jaký si každý horor přeje. Kritici ze zahraničních médií nešetří nadšením. Variety například mluví o dalším žánrovém klenotu v mimořádně silném roce pro hororový film. IndieWire o srdcervoucím milostném příběhu prostoupeném intenzivní touhou a hrůzou z jiného světa. Leviticus je tak zřetelně dalším výrazným hororovým titulem začátku léta a navazuje na momentum, které letos nastartovaly Backrooms a Posedlost. Leviticus najdete ode dneška v českých kinech díky BioNow Zero Gravity.
1: Ryan, you okay? You see anything that looks like me? Or go near it?

Steven Soderbergh, Oscarový režisér třeba takových filmů jako Erin Brockovich nebo série Dennyho parťáků, vydal mimořádný projekt. A tentokrát to není film, je to aplikace. Jmenuje se Production 02074 a je to hluboce osobní podsta čelistem, legendárnímu thrilleru Stevena Spielberga z roku 1975, který Soderberga jako kluka přivedl k myšlence točit filmy. Apka nabízí fotografického průvodce všemi 143 natáčecími dny čelistí, proložený Spielbergovými zápisky z produkčního deníku a Soderbergovou analýzou toho, proč jsou čelisti filmem, který změnil kinematografii. Scrollujete přes záběry den po dni a dialogy čelistí se vám spustí v hlavě sami od sebe. Soderberg chtěl nejdřív tradiční knihu, ale srovnatelné tituly stojí i přes $2000. Takže se obrátil na formát, který tohle umí líp a levněji, tedy na apku. A prý to byl ten moment, kdy slyšel startovní výstřel. Spielberg se projektu aktivně účastnil, přidal kontext ke klíčovým scénám a napsal epilog, ve kterém se ohlíží za tím, co bylo de facto nejtraumatičtějším natáčením jeho kariéry. Říká se mu otec moderního blockbusteru, ale tenhle film málem nevznikl. Production 02074 je k dispozici v Apple Store za $24.99, v Česku za 699 korun a všechny výtěžky jdou na dobročinnou organizaci na ochranu zvířat. Verze pro Android tablety by měla přijít každým dnem. Jak říká sám Soderberg, je to filmová škola v aplikaci a když byste to spočítali na roky zkušeností, vyjde vám aplikace Production 02074 na 50 centů za rok.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Dr. Zorrell. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
1: Od dneška můžete vyrazit do kina na druhý film nového DC univerza Supergirl. Režisér Craig Gillespie, který se proslavil snímkem Cruella, tentokrát adaptuje oceňovaný komiks Toma Kinga. Příběh sleduje Kara Zor-El, Supergirl, která se na své 23. narozeniny ocitne tváří v tvář nelítostnému nepříteli a je nucena vyrazit na nebezpečnou mezihvězdnou výpravu po boku nečekané společnice, mladé dívky Ruthie, která touží po pomstě za smrt svého otce. Ve hvězdném obsazení září Millie Alcock, známá ze seriálu Rod Draka, jako titulní hrdinka. Tentokrát v pojetí výrazně temnějším a drsnějším, než jsme u Supergirl dosud viděli. Zloduchovi Kremovi propůjčil tvář Matthias Schoenaerts, jako záhadný námezní bojovník Lobo se objeví Jason Momoa a krátce se přihlásí i David Cronsworth v roli Supermana. Supergirl vstupuje do českých kin již dnes v distribuci Vertical Entertainment.
0: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.

0: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
1: Na streamovací platformě Disney Plus startuje pátá a zároveň poslední řada jednoho z nejlepších seriálů posledních let – Medvěd. Kdo seriál sledoval od začátku, ví, že mladý šéf kuchař Kármy se zkušenostmi z těch nejlepších restaurací světa se vrátil do Chicaga, aby převzal rodinnou prodejnu sendvičů. A z té nepravděpodobné party se postupně stala jeho druhá rodina. Jenže v páté řadě se všechno mění. Kármy se rozhodl z gastra odejít a restauraci přinechává Sydneymu, Richiemu a Natalie. Bez peněz, bez záchranné sítě a uprostřed přívalové bouře musí tihle tři stmelit zbytek týmu a zvládnout poslední směnu v naději, že konečně vybojují vytouženou michelinskou hvězdu. Tvůrce Christopher Storer tak finální řadou říká, že dokonalá restaurace možná není o jídle, ale právě o těch lidech za sporákem. V hlavních rolích se vrací Jeremy Allen White, Ayo Adebiri, Ebon Mosbekerek a Abby Elliott. Pátá a poslední série seriálu Medvěd je nyní k dispozici na Disney+.
2: Everything's either gonna be okay.
3: No, stop! It's not sake!
4: Or not.
5: Only love.
6: We are outgunned and we are outmanned.
7: Can bring the rain.
6: We got no money.
7: That falls like tears.
6: But we have each other and nothing left to lose.

Dnes v kinech přistane kombinace temného hororu, komiksového vesmíru DC, ukrajinské tragikomedie i nostalgické české táborové romkom. V hororovém sci-fi Leviticus se dva teenageři snaží utéct nadpřirozené entitě, která na sebe bere podobu osoby, po níž jejíž oběti nejvíc touží. Atmosférická australská žánrovka s Miou Wasikowskou, která bodovala na Sundance i v půlnočních sekcích festivalů. Supergirl režiséra Craiga Gillespieho rozšiřuje nové filmové DC univerzum v našich kinech. Kara Zor-El v podání Millie Alcock vyráží na vesmírnou výpravu za pomstou i spravedlností po boku velmi nečekaného spojence. Ukrajinské road movie Mé tiché myšlenky sleduje mladého zvukaře, který chce za prací do Kanady, ale místo čistého startu dostane dobrodružnou sázku po Zakarpatsku a nucený výlet se svou energickou mámou. Civilní jemně bizarní tragikomedie s výraznou Irmou Vitovskou. A v kinech je i česká romantická komedie Po večerce od Dana Pánka, který dostává Vladimíra Polívku na dětský letní tábor, kde se musí poprat se s chátralým táborem, nevraživým zástupcem a hlavně s dávnou láskou, kterou hraje Eva Podzimková. Do kin můžete vyrazit i na dokumenty. Amazonie je rodině laděný francouzsko-brazilský dokument, který po havárii letadla sleduje opičáka, jenž se poprvé v životě ocitne v divoké džungli. Dětsky přístupný survival s důrazem na výjimečné záběry pralesa. Esejistický dokument 1+1+1 s československým týmem na 16mm filmu přemýšlí o tom, kam nás vlastně žene pokrok a nechává tři postavy ano, ne a nevím bloudit světem i vlastními postoji. Tak to bychom měli kompletní přehled dnešních novinek v kinech. Hovk!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme poctěni, že pravidelně ladíte naše vysílání. Zoom Radio je zkrátka pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.tibercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které

0: Nestraší? Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na hvězdu, která umírá podle špatných pravidel a astronomové si lámou hlavu, jak je to možné. Jak popisuje magazín Universe Today, tým z Korejského institutu pro astronomii a vesmírné vědy pod vedením Sang-Chul Kima objevil trpasličí nohu s označením KSPOT-2021-04A. Je to dvojhvězda, kde mrtvý bílý trpaslík krade plyn ze své živé sousedky. Ten plyn tvoří zářící disk, který občas splane. A teď to pikantní. Celý objekt trvá pouhých 72 minut. Podle učebnic to má být nemožné, protože minimální perioda je kolem 76 minut. Doposud známe jen 10 takových rebelů. Hvězda, která spěchá zemřít rychleji, než stihnu obletět planetu. K detekci posloužila síť KMT.net a observatoř

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

vyrosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Na Marsu už dlouho víme, že existují organické molekuly, jenže organické neznamená automaticky živé. Uhlík a vodík umí vyrobit i mrtvá chemie. Jak popisuje portál Universe Today, evropský rover Rosalind Franklinová ponese přístroj MOMA, který hledá takzvanou chiralitu, orientaci molekul, kterou chemici familiárně nazývají rukost. Život na Zemi si totiž vybírá jen levoruké aminokyseliny a pravoruké cukry. Neživá chemie je sérová, míchá 50 na 50. Když najdete převahu jedné strany, máte podezřelého. Tým doktora Leseniera otestoval MOMA na slavném meteoritu Murchison a našel rovnovážnou směs. Překvapení? Možná ho kontaminovaly spálená fosilní paliva při průletu atmosférou. Vesmírný kámen, který si dal cigárko cestou na Zemi. Start? Někdy ve 30. letech. 10 let počkáme a já mezi tím dál kroužím. Držte si raketoplány, přátelé, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
4: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan. Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: června roku 1992 vychází Matadorovi jihoamerického funk jazzu další deska se názvem Brasileiro. Sergio Mendes vydává desky od začátku 60. let a stále má co říci.
2: I don't know, I guess I'm a survivalist, you know, and I enjoy learning and enjoying just being around great musicians and learn every day.
1: Brasileiro se setkává s velkým úspěchem a bude se držet na špici světových hitparád 5 týdnů.
2: It is definitely it's a collective effort and it's a team effort. It's a product of a lot of people that make this thing possible. Otherwise wouldn't exist.
1: Kritici zařadí Sergio Mendeze k inovátorům jako Herbie Hancock, Quincy Jones nebo Miles Davis a při příštích cenách Grammy konečně svou další nominaci promění ve zlatý gramofonek.
3: Sergio Mendes and friends, ladies and gentlemen.

naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují

0: To, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes sladkou novinku a myslím to doslova. Mise TESS od NASA objevila dvě nové takzvané super nadýchané planety. Obří světy takhle houčké, že jejich hustota se dá srovnat s cukrovou vatou. Ano, slyšíte správně, cukrová vata ve vesmíru. Představte si planety velikosti Jupitera, tedy obry, kteří by se měli chovat jako pořádní, těžkotonážní hráči sluneční ligy. Jenže ne, tyhle dvě jsou podle vědců z NASA nejnadýchanější světy, jaké kdy lidstvo objevilo. Astronomové si lámou hlavu, jak vůbec může planeta tak obrovská vážit tak málo. Jakoby někdo vzal balón, nafoukl ho do velikosti plynového obra a poslal ho obíhat hvězdu. Kosmos nás zase překvapil. Gravitační pravidla platí, ale příroda si občas dělá, co chce. A já tomu tleskám, i když jen pomyslně. Tak ať máte den lehký jako tyhle planety, mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Véakom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

Zun Radio. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. A mám pro vás zprávu, která je stará jako... No, skoro jako pořádný kus naší planety. V západní Austrálii, v oblasti Pilbara, našli vědci nejstarší známý kráter po dopadu asteroidu na Zemi. 3 miliardy a 20 milionů let. Útvar zvaný North Pole Dome, neboli Miralga, prozradil své stáří díky drobným krystalkům zirkonu, které se při dopadu dostavily a pak znovu narostly do podivných větvených tvarů. Jak popisuje portál space.com, tým doktora Kirkonda z Curtinovy univerzity tvrdí, že asteroid udeřil do mladé zemské kůry v době, kdy planetu pokrývala oranžová metanová mlha, něco jako teplejší verze Saturnova měsíce Titan.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na půl člověk, na půl tučňák. Příšerné. Čtěte o hrůze, která se možná děje pod vašima nohama. Dnešní vydání... Čtěte o novém zjevení postavy tučňáka, o chybějícím článku mezi člověkem a ptákem.
2: Byli drahí. Číst tyhle blbosti může být někdy zábavné, ale většinou je to ztráta času.
1: To je fuk. Dnešní vydání Tučňák.
3: V Gothamu se schyluje k problému a to znamená jediné. Batman se vrací.
4: Ahoj.
5: Bože můj, je to pravda. Tučňáčí muž v kanálech.
3: V třetím červnovém víkendu roku 1992 vstoupilo do kin pokračování úspěšného filmového zpracování komiksu Batman. Opět se do režisérského křesílka posadil Tim Burton, který tentokrát dostal volnější ruku.
5: Víš, jak se kočce vymstila zvědavost?
6: Já nejsem kočka. Jsem jen asistentka, sekretářka.
5: A velmi dobrá.
6: Víte, nikomu to neřeknu. Vážně. OK, jen do toho. Vyhrožujte mě, zastrašujte mě, když vám to udělá dobře. Přece mě nemůžete jen tak zabít.
5: A víte, že vlastně ano?
3: Znovu se setkáváme s hlavním protagonistou Michaelem Keatonem, co by miliardářem Brucem Wayneem a jeho alter egem Batmanem. Do pokračování příběhu ale vstoupili noví zloduši. Danny DeVito jako tučňák, Christopher Walken, známý jako Santa Claus Gothamu, a kočičí žena Michelle Pfeiffer. Aby se Pfeiffer připravila na roli, navštěvovala hodiny kickboxu, trénovala s bičem a stala se skutečnou femme fatale.
7: Já nevím, jak ty kočičí dámu, ale já se cítím roztomile.
3: Tim Burton rozhodně udeřil hřebíček na hlavičku a vytvořil z tohoto artového snímku filmový trhák. Batman se vrací si během premiérového víkendu zajistí rekord nejvyššího zisku roku, když vydělá více jak polovinu svého rozpočtu a získá dvě nominace na Oscara.
7: Je to tak jednoduché, co? Stále čekat, až přijde nějaký Batman a zachrání vás. Já jsem kočičí žena. Slyš můj řev.
1: Díky za záchranu, Batmane. Zřejmě se vrátil cirkusový gang.
5: To asi.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes sladkou novinku a myslím to doslova. Mise TESS od NASA objevila dvě nové takzvané super nadýchané planety. Obří světy takhle houčké, že jejich hustota se dá srovnat s cukrovou vatou. Ano, slyšíte správně, cukrová vata ve vesmíru. Představte si planety velikosti Jupitera, tedy obry, kteří by se měli chovat jako pořádní, těžkotonážní hráči sluneční ligy. Jenže ne, tyhle dvě jsou podle vědců z NASA nejnadýchanější světy, jaké kdy lidstvo objevilo. Astronomové si lámou hlavu, jak vůbec může planeta tak obrovská vážit tak málo. Jakoby někdo vzal balón, napoukl ho do velikosti plynového obra a poslal ho obíhat hvězdu. Kosmos nás zase překvapil. Gravitační pravidla platí, ale příroda si občas dělá, co chce.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Centro.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

rockového hitu Fly Like an Eagle od Steve Miller's Bandu. Steve Miller jim nahrál kytaru k této nové cover verzi a mágové houseu Masters at Work si s výsledkem ještě pěkně pohráli. Powerplay.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
3: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Představte si, že přiletíte na měsíc a nevíte, kolik je hodin. Američané řeknou jedno, Číňané druhé a vaše raketa mezi tím přistává o 100 metrů vedle. Jak popisuje portál space.com, Spojené státy a Čína se neshodnou na tom, jaký čas má platit na měsíci. Bílý dům pověřil NASA, aby zavedla koordinovaný lunární čas pro systém Lunanet. Čína má ovšem už dvě aktivní releové družice Chuhe Chao a vlastní matematický rámec zvaný LTE 440. Problém je fyzika. Na měsíci tikají hodiny o 56 mikrosekund rychleji než na Zemi a v navigaci stačí mikrosekunda, aby se přistání posunulo o stovky metrů. Naštěstí NIST a čínská observatoř Purpurová hora spolu mluví. Matematika je stejná. Politika? Ta tiká vlaským tempem. Tak ať vám čas plyne přesně, ať jste kdekoliv ve sluneční soustavě. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: US číslo 31 volá McMurdo. Nutné. Hlaste se, příjem. Skvěl.
2: No tak, no tak.
1: Jsou hluchý.
2: No to ne. My se musíme s někým spojit. Někam se dovolí, kluci.
1: Hele, pléré, už dva týdny se mi nikdo neozval, ani pšouk. Pochybuju, že se za tu dobu na tomhle kontinentě někdo s někým spojil a ty po mně chceš konkrétní stanici.
3: 20. června 1982 vstupuje do kin mysteriózní hororové sci-fi od Johna Carpentera. Věc.
4: Jak dlouho tu mají stanic?
5: Údajně 8 týdnů.
4: No jo, to je krátce, aby jim začal
6: panič. Tady stačí 5 minut a chytí tě rapl.
4: Přesně. Kolik jich tam má být?
5: Začali na 10, takže zbývá 8.
4: No to nevíme. Takovýhle blázník mohli několik pobít a teprve pak přiletět sem. Pomoc jim ale nemůže. Ale ano, chci tam letět. V tomhle čase?
3: Do tohoto thrilleru oplývajícím tajemstvím o zničení sousední polární stanice na Antarktidě obsadil Carpenter Kurta Russella, co by pilota a hlavního tahu naděje i divácké návštěvnosti. John Carpenter sám označí snímek Věc jako první z jeho apokalyptické trilogie. Ačkoliv budoucí filmy Vládce temnot a šílenství na Věc nenavazují, mají společné téma zkázy.
4: Heku, takhle může být týdny, ale my to k ním máme nejblíž.
6: Je to jasný, doktorku, jen abys věděl, že jde okej.
4: Okay. Nesejčkuj, tak nekrýši.
6: Když mraky zakrajou slunce, máš tu bílou tmu a pak si škrtni doktora plus pilota.
4: Ale ta mlha je nízko, ve chvíli budete nad ní. Rozhodni se, Meku. Jestli nechceš letět, nepoletím.
3: Scénář vypracoval na motivy románu Johna Campbella, významného průkopníka sci-fi Billy Lancaster. A hudby k tomuto temnému příběhu v nehostinné ledové pustině se ujal sám velký Ennio Morricone.
6: Hraší ti zachraňovat bláznivý Švédy?
4: Ne, Nory.
6: Kam, doktor?
4: Na jeho západ.
3: V kinech se sci-fi snímek Věc dočká velmi chladného přijetí a kritika ho rozcupuje na kousky. Označí ho jako odpudivý odpad nebo ubohý exces a navrhne na nejnenáviděnější film všech dob. Holt E.T. Mimozemšťan si na Carpenterově novém hororu vybral svou daň. Ale jakmile dojde na VHSky, vše se naprosto změní. Z propadáku se stane rázem kultovní hit a v následujících letech bude považován za jeden z nejlepších sci-fi a hororových filmů všech dob. Na jeho základě vzniknou videohry, deskové hry, komiksy nebo Strašidelné domy. A v roce 2011 dojde i na jeho stejnojmenný prequel.
4: Co je to? Je to člověk? Nebo co to je?
6: Ať je to, co chce, pozbení odběmi.
7: V těch zbytcích je pořád ještě buněčná aktivita. Ještě žije. Zlo útočí ve tmě.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a Huči Kuči Tance. V kinech vás dnes čeká nová Supergirl z DC Univerza nebo australský horor Leviticus. Medvěd přichází na Disney Plus s pátou a závěrečnou řadou a Steven Soderbergh tentokrát nenabízí film, ale aplikaci. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: like it here? What do you like about this place?
1: My mom wanted to move here. Stuck in this shit all.
0: So, there's nothing you like about this place?
2: Do českých kin vstupuje australský nadpřirozený horor Leviticus od scénáristy a režiséra Adriana Chiarelli. Dva teenageři se ocitnou v pasti, ze které není úniku. Pronásleduje je záhadná entita, která umí číst jejich nejhlubší touhy a brát na sebe podobu toho, po kom nejvíc touží. Horor tak sází na velmi zákeřnou premisu. To, co nejvíc chceš, tě může zabít. Ve vedlejší roli matky jednoho z chlapců se objevuje australská herečka Mia Wasikowska. Film měl premiéru na festivalu Sundance v sekci Midnight a to s výsledkem, jaký si každý horor přeje. Kritici ze zahraničních médií nešetří nadšením. Variety například mluví o dalším žánrovém klenotu v mimořádně silném roce pro hororový film. IndieWire o srdcervoucím milostném příběhu prostoupeném intenzivní touhou a hrůzou z jiného světa. Leviticus je tak zřetelně dalším výrazným hororovým titulem začátku léta a navazuje na momentum, které letos nastartovaly Backrooms a Posedlost. Leviticus najdete od dneška v českých kinech díky Bionau Zero Gravity.
1: Ryan, you okay? You see anything that looks like me? Don't go near it.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například...

Steven Soderbergh, oscarový režisér třeba takových filmů jako Erin Brockovich nebo série Dennyho parťáků, vydal mimořádný projekt. A tentokrát to není film, je to aplikace. Jmenuje se Production 02074 a je to hluboce osobní podsta čelistem, legendárnímu thrilleru Stevena Spielberga z roku 1975, který Soderberga jako kluka přivedl k myšlence točit filmy. Apka nabízí fotografického průvodce všemi 143 natáčecími dny čelistí, proložený Spielbergovými zápisky z produkčního deníku a Soderbergovou analýzou toho, proč jsou čelisti filmem, který změnil kinematografii. Scrollujete přes záběry den po dni a dialogy čelistí se vám spustí v hlavě sami od sebe. Soderberg chtěl nejdřív tradiční knihu, ale srovnatelné tituly stojí i přes $2000. Takže se obrátil na formát, který tohle umí líp a levněji, tedy na apku. A prý to byl ten moment, kdy slyšel startovní výstřel. Spielberg se projektu aktivně účastnil, přidal kontext ke klíčovým scénám a napsal epilog, ve kterém se ohlíží za tím, co bylo de facto nejtraumatičtějším natáčením jeho kariéry. Říká se mu otec moderního blockbusteru, ale tenhle film málem nevznikl. Production 02074 je k dispozici v Apple Store za $24.99, v Česku za 699 korun a všechny výtěžky jdou na dobročinnou organizaci na ochranu zvířat. Verze pro Android tablety by měla přijít každým dnem. Jak říká sám Soderberg, je to filmová škola v aplikaci a když byste to spočítali na roky zkušeností, vyjde vám aplikace Production 02074 na 50 centů za rok.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: side is clear, the 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe, it's not a very high bar to clear.
1: Od dneška můžete vyrazit do kina na druhý film nového DC univerza Supergirl. Režisér Craig Gillespie, který se proslavil snímkem Cruella, tentokrát adaptuje oceňovaný komiks Toma Kinga. Příběh sleduje Kara Zor-El, Supergirl, která se na své 23. narozeniny ocitne tváří v tvář nelítostnému nepříteli a je nucena vyrazit na nebezpečnou mezihvězdnou výpravu po boku nečekané společnice, mladé dívky Ruthy, která touží po pomstě za smrt svého otce. Ve hvězdném obsazení září Millie Alcock, známá ze seriálu Rod Draka, jako titulní hrdinka. Tentokrát v pojetí výrazně temnějším a drsnějším, než jsme u Supergirl dosud viděli. Zloduchovi Kremovi propůjčil tvář Matthias Schoenaerts, jako záhadný námezní bojovník Lobo se objeví Jason Momoa a krátce se přihlásí i David Cronsworth v roli Supermana. Supergirl vstupuje do českých kin již dnes v distribuci Vertical Entertainment.
0: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.

0: You good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
1: Na streamovací platformě Disney Plus startuje pátá a zároveň poslední řada jednoho z nejlepších seriálů posledních let – Medvěd. Kdo seriál sledoval od začátku, ví, že mladý šéf kuchař Kármy se zkušenostmi z těch nejlepších restaurací světa se vrátil do Chicaga, aby převzal rodinnou prodejnu sendvičů. A z té nepravděpodobné party se postupně stala jeho druhá rodina. Jenže v páté řadě se všechno mění. Kármy se rozhodl z gastra odejít a restauraci přinechává Sydneymu, Richiemu a Natalie. Bez peněz, bez záchranné sítě a uprostřed přívalové bouře musí tihle tři stmelit zbytek týmu a zvládnout poslední směnu v naději, že konečně vybojují vytouženou michelinskou hvězdu. Tvůrce Christopher Storer tak finální řadou říká, že dokonalá restaurace možná není o jídle, ale právě o těch lidech za sporákem. V hlavních rolích se vrací Jeremy Allen White, Ayo Adebiri, Ebon Mosbekerek a Abby Elliott. Pátá a poslední série seriálu Medvěd je nyní k dispozici na Disney+.
2: Everything's either gonna be okay.
3: No, stop! It's not sake!
4: Or not.
5: Only love.
6: We are outgunned and we are outmanned.
7: Can bring the rain.
6: We got no money.
7: That falls like tears.
6: But we have each other and nothing left to lose.

Dnes v kinech přistane kombinace temného hororu, komiksového vesmíru DC, ukrajinské tragikomedie i nostalgické české táborové romkom. V hororovém sci-fi Leviticus se dva teenageři snaží utéct nad přirozené entitě, která na sebe bere podobu osoby, po níž jejíž oběti nejvíc touží. Atmosférická australská žánrovka s Miou Vasikovskou, která bodovala na Sundance i v půlnočních sekcích festivalů. Supergirl režiséra Craiga Gillespieho rozšiřuje nové filmové DC univerzum v našich kinech. Kara Zor-El v podání Millie Alcock vyráží na vesmírnou výpravu za pomstou i spravedlností po boku velmi nečekaného spojence. Ukrajinské road movie Mé tiché myšlenky sleduje mladého zvukaře, který chce za prací do Kanady, ale místo čistého startu dostane dobrodružnou sázku po Zakarpatsku a nucený výlet se svou energickou mámou. Civilní, jemně bizarní tragikomedie s výraznou Irmou Vitovskou. A v kinech je i česká romantická komedie Po večerce od Dana Pánka, který dostává Vladimíra Polívku na dětský letní tábor, kde se musí poprat se s chátralým táborem, nevraživým zástupcem a hlavně s dávnou láskou, kterou hraje Eva Podzimková. Do kin můžete vyrazit i na dokumenty. Amazonie je rodině laděný francouzsko-brazilský dokument, který po havárii letadla sleduje opičáka, jenž se poprvé v životě ocitne v divoké džungli. Dětsky přístupný survival s důrazem na výjimečné záběry pralesa. Esejistický dokument 1+1+1 s československým týmem na 16mm filmu přemýšlí o tom, kam nás vlastně žene pokrok a nechává tři postavy ano, ne a nevím bloudit světem i vlastními postoji. Tak to bychom měli kompletní přehled dnešních novinek v kinech. Hovk!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme poctěni, že pravidelně ladíte naše vysílání. Zoom Radio je zkrátka pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
5: Ahoj.

nikdo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
2: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
2: Recovery Plan. Endpoint Detection,
3: Multifactor,
2: Penetrační testy,
3: Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete.

Tato dvojica Ament, Last Desert, The Moment and You. A myslím na to, že počúva Zun Radio DA+, toto je Deep Wave,

track s názvom I Feel Love. South Bloom.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. cybercontrol.io

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
0: Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes novinku přímo ze srdce naší mléčné dráhy. Evropská kosmická agentura ESA spolu s americkou NASA, která se na misi Euclid podílí, právě zveřejnila nový pohled do galaktického centra. A tady přichází to nejlepší. Tahle oblast se z velké části překrývá s územím, které bude pozorovat nový vesmírný dalekohled Nancy Grace Romanové. Roman se chystá ke startu už toto léto a jeho hlavní průzkum galaktického jádra dostal díky Euclidovi pořádný náskok. Jak uvádí tým NASA, astronomové teď mají takovou kosmickou ochutnávku předem. Něco jako když si přečtete první kapitolu, než kniha vyjde. Dva dalekohledy, jedna galaxie, miliardy hvězd. A já si říkám, když pracují takhle ruku v ruce přes Atlantský oceán, proč by to nešlo i pozemsky? Tak nashledanou, milí posluchači, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Nejte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

House, Power play.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

This is our house. It's my house. I keep the electricity on.

0: tonight,
1: Navy's House of Eteru.